ẹ̀yin arábìnrin ẹ má ká san o. Gbogbo ọmọbìnrin pátápátá mo mà kí yẹn mà ká san.